ranu, toblé vlasy, v lepoty nechta naršeta. Tě ty navždy. Ranu, toblé vlasy, v lepoty nechta naršeta. Tě ty navždy.

si v lepoty nechta archeta. Tě ty navždy z důranu to bléva si v lepoty nechta archeta. Tě ty navždy